Zneli pieseň Anno Franza Schuberta a prelúdium Bernda Alojza Zimmermana. Účinkovali Christoph Pregardian, Andreas Steyer a Thomas Sedmer. Pokračujeme tromi žalmami v zhudobnení Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Zaspieva ich komorný zbor Ave.

Ako ukážka z tvorby Johanna Gottfrieda Müttela doznela skladba Jesu meine Freude v úprave pre organ. Časovo približne rovnako dlhou skladbou je aj slovanský tanec číslo 10 E-moll Antonína Dvořáka. Hrá Filharmonický orchester Bergen.